0: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když se vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
1: Český blaník.
2: To je blaníček.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze. Že

Karton na obolek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo čím si Calvin Klein. Tak, poznáš, že to není šťastie.

veci, a ti kompenzár. Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze mám, ale radši ty stojí za hátku. A proto, když se dočtu o zemětřesení, nebo obourat se, no tak zem.

0: Frágil. Sí.
1: Like 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Baník.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani mor z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

střídal za cestou a čekal, že je na jedný zas potká. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí

kalamy a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a dany, ten

teraz na to skází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

Jesus, dva cupky mám.

0: Václav Neckář na Českém Blaníku. Krásné ráno, 6. hodina je tady a s ní za chvíli i Marcela Holanová. Dále tu budou Hana Zagorová.
1: Odpověď dalo mi ráno, vím málo, čím o ní vím, vím.
0: Ale i Iveta Bartošová.
2: Já stílím jen po lásku.
0: Jsme Český Blaník rádio, které hraje české písničky, které máte rádi. Přeji hezké ráno, teď v tuhle chvíli 6.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná až polojasná bude dnešní obloha, teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia. Takže krásný jarní den vám přeji.
4: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
5: Sobotní vydání deníku Právo je váš průvodce letní dovolenou. Jak zdražily oblíbené destinace, jak se pojistit proti výpadkům letů a na co si dát pozor při výběrech z bankomatů. Číst deník Právo znamená vědět.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
7: Tři ve tři.
3: Na Českém Blaníku.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Návrh na obnovení EET prošel ve sněmovně úvodním kolem. Začít fungovat by měl od ledna příštího roku. Vláda si od ní slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard a také narovnání podnikatelského prostředí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové bude nový systém jednodušší a nebude tak administrativně náročný. Správa železnic zahájila první etapu stavby moderní trati z Plzně do Německa. Jde o přestavbu 12-kilometrové jednokolejné linie mezi Plzní, Nýřany a Těšovem, po které dnes jezdí dýzlové vlaky. Víc tomu říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
9: I kdyby Němci byli omeškáni 3 roky za náma, i tak, když to uděláme, tak máme ekonomické ukazatele, že to zvýší propustnost pro nákladní dopravu výrazným způsobem, protože tudy dneska nákladní doprava chodí výrazně méně, protože nemůže chodit s délkami vlaku, které potřebuje, a taky tím, že je to s malou kapacitou.
8: Přestavba přijde na 5,5 miliardy korun. Aktuálně vrcholí stavební řízení pro novou dvou kolejnou trať z Plzně do Stodu asi za 12 miliard. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná veletrh vědy. Až do soboty nabídne stovku interaktivních expozic a desítky přednášek s diskuzemi. Po 10. pořádá Akademie věd. Fotbalová reprezentace se chystá na generálku před mistrovstvím světa. Utkání proti Guatemale, které proběhne v New Jersey, chce trenér Miroslav Koubek využít hlavně k tomu, aby dostal do tempa i zkušenější hráče. Ti v nedělním přípravném utkání v Praze s Kosovem nenastoupili. Utkání se bude hrát zítra ve 2 ráno. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď s vámi bude Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, přeji krásné ráno. 6 hodin 3 minuty.
7: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Tomáš Klus a písnička Pocity a přeji krásné ráno a za malou chvíli popřejeme oslavencům. Tak ať se skvěle poslouchá a dobře stává.

Petr Kotval, ta písnička Marilyn na českém Blaníku za minutu a půl, už je 6:45. Přeji vám krásné dobré ráno, především Daliborům. Právě dnes, 4. června, slavíte svátek. Dalibor, slovanské jméno, všechno jen to nejlepší. Dalibor Janda mi tam hned naskočí a Dalibor byl skvělý na konopišti, úžasný zážitek. Narozeniny česká herečka Veronika Jeníková, 62. a také slaví americká herečka Angelina Jolie, té 51 let. A teď tu mám jednu věc, která se k Blaníku hodně váže. V roce 1941 byla oficiálně zpřístupněna rozhledna na Velkém Blaníku. Tak tolik aktuální informace pro vás k tomu dnešnímu ránu a k tomu dnešnímu dni. Ovšem české písničky, ty, které máte rádi, jsou připraveny. Tady jsou třeba od Dalibora Jandy, protože Dalibor dnes slaví, tak si od něj dáme. Hráli jsme Kličkovanou. Hezké ráno, bude čtvrt a vy posloucháte Český Blaník. Děkujeme.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dobré ráno, posloucháte Český Blaník, hrajeme české písničky, které máte rádi. Za chvíli to budou Zuzana Michnová, Marcia sa písnička s Luisem a Když náš táta hrál, to budou Greenhorni a Josef Šimek. A také gratulace, právě teď gratulujeme k svátku. Kdo má dnes svátek ze světa psů? Jsou to Tinové, tak Tinům všechno jen to nejlepší. A za chvíli také informace o počasí toho dnešního dne. Přihlásí se meteorolog Šimon Kolář. Hezké ráno, za 6:55.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
9: Potisk, dárky, byla, CZ.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Český Blaník.
17: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Když jsem byl chlapec malej, tak

0: Dobré ráno, posloucháte Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A na Českém Blaníku se hlásí meteorolog Šimon Kolář. Šimone, krásné dobré ráno. Jaké počasí v Česku je teď aktuálně?
2: Dobré ráno, aktuálně máme skorojasnou až polojasnou oblohu, ale na východě Moravy a ve Slezsku se vyskytuje oblačná až zatažená obloha a vyskytuje se i občasný déšť. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 7 stupni Celsia, ale ve Slezsku je teplej kolem 12 stupňů Celsia.
0: Jaký dnešek bude?
2: Zbytek dne přinese polojasnou až jasnou

0: podlohu, zejména ráno na východě s doznívajícím deštěm. Odpoledne se v Čechách od západu postupně zatáhne a k večeru se v západní polovině Čech místy vyskytne déšť, výjimečně i zabouří. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni Celsia, ale na západě Čech bude chladněji kolem 21 stupni Celsia.
1: Tak Šimone, velké díky, mějte se krásně a naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Celý den jenom česky i slovensky.
3: Na Českém vlaníku.

0: Iveta Bartošová na Českém Blaníku, 2,5 minuty nám zbývají do 6:45. Přeji krásné čtvrteční ráno. Teď míříme do Velkého Chvojna na Ústecku. Tamní rozmlácený kostel, který v roce 1977 dokonce zmizel úplně, byl zdemolovan, byl inspirací pro Karla Kryla k napsání slavné písně Anděl. A teď by se tam mohla objevit i nějaká připomínka. Jak se tam Karel Kryl vlastně vyskytl, jak se tam odstnul, to nám připomene znalec jeho života a díla Pavel Hošek.
1: Jsou to jeho umělecké začátky, on dostal umístěnku do Teplic a tak se ocitl najednou v kraji, který pro něj byl jako pro mladého muže z Moravy úplně nový a fascinující. On vlastně vroucně vypráví o těch letech strávených tady na Ústecku, protože ačkoliv to bylo období přerušené teda povinnou vojenskou službou dvouletou, no tak to byly ty umělecké začátky Karla Kryla, jo. A i ta svébytná atmosféra Ústecka s těmi omšelými domy.
0: Teď se na místě tehdejšího kostela nachází hřiště mateřské školy. Tak uvidíme, jak s tou připomínkou to nakonec všechno dopadne. Teď zpátky k písničkám na Českém Blaníku, skvělá Hana Zagorová. Vím málo, na tu písničku se těším. Dále to budou Činasky nebo Ladislav Štajdl a Miluji tě. Já vám přeji krásné dobré ráno, jste s Českým Blaníkem.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Go,
7: go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
9: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
10: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
11: Rádio Český Blaník.

0: Písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Leona Machálková na Českém Blaníku přeji krásné dobré ráno. 7:00 zaklepala na dveře, máme pro vás dopravní servis, podíváme se, co nového na obloze, jaké dnes můžete čekat počasí a připraveny jsou také zprávy s Monikou. Hrát si budeme skupinou Kryšto.
1: Pojď zpívat, tančit do rytmu hrát, ať nám to štěstí neodkvete.
0: Další kapelou bude Turbo. Nebo Olympic.
1: Proč bývám z toho břitky, když jste tam, proč zrovna ty?
0: Jsme Český Blaník rádio, které hraje české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná až polojasná bude dnešní obloha, teploty do 25 stupňů. Toliko počasí a jak to vypadá na silnicích a dálnicích v Česku?
3: Za volantem.
2: Českým Blaníkem.
4: Na dálnici D5 na 14. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě dvou osobních vozidel a blokovaný je levý pruh. V Praze na Kbelské za sjezdem z Novopatské ve směru na Letňany blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. A na dálnici D2 na 50. kilometru ve směru na Bratislavu dejte pozor na odstavené nákladní auto s defektem.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, dejte nám vědět, jakýkoliv dopravní problém předáme do vysílání 720 83 63 07. To je číslo WhatsAppu Českého Blaníku. Dejte hlasovku a my ji předáme do vysílání.
5: Tak děti, pojďte domů.
6: Ale my jsme doma tady.
7: A je nám tu dobře.
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
9: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta bude ráno řešit situaci s odboráři ze Strakovy akademie. Ti včera vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví anebo závislostí na některá ministerstva. Pokud zítra úřad vlády podepíše převod příslušných odborů, jsou připraveni vyhlásit stávku. Sněmovna ani na třetí pokus nedokončila druhé čtení novely stavebního zákona. Ta má urychlit stavební řízení. Proti se ale opět ozývaly kritické projevy opozičních řečníků. Poslanci včera přerušili jednání v 11 hodin večer. Opět se sejdou dnes ráno, kdy mají na programu hlavně písemné interpelace. Botanická zahrada v Praze Troji nabídne opět po roce festival bonsají a japonské kultury. Akce startuje už zítra, potrvá do 14. června. Co tu na návštěvníky čeká, ví mluvčí zahrady Michála Bičíková.
13: Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program, inspirovaný tradiční japonskou kulturou. Připravíme pro ně čajové obřady, ukázky ikebany, ukázky bojových umění anebo bubennická vystoupení tradičních japonských bubnů.
12: Vstupné na festival je součástí běžné vstupenky do botanické zahrady. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení křehkého příměří. Současně bude zřízeno několik bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhouštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Lítání. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Martin Císař.
0: Jsem tu, krásné ráno přeji.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 7:04, ještě že tě lásko mám. No jo, tak tohle je písnička Petra Koláře. A jak to s ní, jak vznikla? Je to nějaký příběh jeho osobní? No, poslouchejte Český Blaník a písnička dnes za chvíli připravena. Do té doby pekař a bůh, také Helena Vondráčková, Jirka Korn, já půjdu tam a ty tam a v tuhle chvíli projektil a zahrada ticha. Tak hezké ráno a skvělý pohodový den.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu. Bez pomoci nechám boj lidí za svobodu. Falešní vlastenci brání svůj stát, netuší, co se vlastně může stát. A tak mě mrzí ztráta počáteční vize. I odvahu ve strach změnila televize. Buď budu člověk, nebo kat. Buď budu žít, anebo přežívat. Jednou jsem na dně.

0: Tolik Pekař a písnička Bůh, posloucháte rádio Český Blaník.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: Ještě že tě lásko mám, krásná písnička Petra Koláře. Petře, jak to s touhle písní, jak vzniklo?
2: Tam je to o tom, že já jsem chodil docela často nahrávat jako ke Karlovi Svobodovi do studia a do Evan různý věci, sbory, a tak pomáhal jsem a mě to samozřejmě bavilo, protože to pro mě byla obrovská zkušenost. A jeden den mi taky Karel zavolal, jestli bych nechtěl přijet, bylo to nějak v noci, což on taky byl sova, takže pracoval v noci. A zavolal mi, jestli bych nechtěl přijet naspívat něco, tak jsem samozřejmě dorazil. No a byla to písnička právě Ještě tě lásko mám, tak jsem to jako zkusil, pak jsem se zeptal, jako pro koho to je, nebo co to je, a říkal, no, to je písnička, která zazní v Lucerně a to, že to pro svou ženu a tak. Já říkám, no, ale to by bylo dobrý, kdyby si jako zpíval ty, že jo. No. A on říká, no, ale víš, jak já to mám s tím zpěvem a to, moc mi to jako nejde. No, tak jsem říkal, dobrý, no. Tak jsme to vlastně takhle na první jako udělali, a že z toho bude takovýhle obrovský hit, to jsem opravdu netušil, ale tady vidíte, že třeba být v pravý čas na pravém místě a připravený, takže takhle to bylo.
0: Tak to je, Petře, to je jedna velká pravda, tuhle písničku posíláme moc rádi. Právě teď Petr Kolář, Ještě že tě lásko mám, je přesně 7:45.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: To byla Brička, písnička Zašeptání, posloucháte Rádio Český Blaník. Ještě 3,5 minutky nás zbývá do 7:30. Přeji krásné, dobré ráno a všechno nejlepší Daliborům, právě dnes slaví svátek. Za chvíli to budou Krištof a písnička Hned teď, anebo Marika Gombitová Koloseum. Podíváme se na české, moravské a slezské počasí, přihlásí se také meteorolog a budeme si hrát pohodové písničky, jak jinak tady u nás. Tak hezké ráno a skvělý celý den.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: České písničky, které máte rádi.

0: Marika Gombitová, písnička Koloseum, za chvíli Petr Spálený anebo Divoký byl a Tsunami. A podíváme se i na počasí. Ještě 6 minut a máme 7:45.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Hezké ráno přeji do Českého hydrometeorologického ústavu. Tam je Šimon Kolář. Šimone, pěkné ráno. Jak je v Česku?
2: Dobré ráno. Aktuálně máme skoro jasnou až polojasnou oblohu, ale na východě Moravy a ve Slezsku se vyskytuje oblačná až zatažená obloha a vyskytuje se i občasný déšť. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 7 stupni Celsia, ale ve Slezsku je teplej kolem 12 stupni Celsia.
0: To je dnešní den, tedy dnešní ráno. Jaký den bude?
2: Zbytek dne přinese polojasnou až jasnou oblohu, zejména ráno na východě s doznívajícím deštěm. Odpoledne se v Čechách od západu postupně zatáhne a k večeru se v západní polovině Čech místy vyskytne déšť, výjimečně i zabouří. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni Celsia, ale na západě Čech bude chladněji kolem 21 stupni Celsia.
0: Tolik informace o počasí a meteorolog Šimon Kolář. Šimone, velké díky, mějte se hezky.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Český Blaník.
3: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Divoké byla písnička Tsunami, posloucháte Český Blaník a máme minutu a půl po 7:45. Za chvíli se dáme Miraj a písničku Tenkrát, Lenka Filipová a Věnování a 1:30 taky podle vašeho výběru. Bude česká nebo slovenská, to už je pouze na vás. WhatsApp Českého Blaníku, číslo stále stejné a neměné 720 83 63 07. Tak jakou zahrajeme, dejte nám vědět a vaše přání je naším rozkazem.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginarium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Radio Český Blaník.

0: Sabina Laurinová, Janek Ledecký, neztrácej čas, ten aktuální, teď v tuhle chvíli je 8 hodin a vy posloucháte Rádio Český Blaník, za chvíli v Českém ránu i Václav Neckář.
1: Já ti zavrnkám, aby ses necítil tak sám.
0: Dalibor Janda.
1: Kde jsi?
0: I Dalibor Janda dnes slaví a za chvíli Kateřina Marie Ticha. Jsme Rádio Český Blaník, hrajeme české písničky, které máte rádi. Hezké ráno přeji.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha dnešního dne většinou polojasná, místy i oblačná a teploty, které vystoupí na 21 až 25 stupňů. Jak to vypadá v České republice s dopravou?
3: Za volantem.
2: S Českým Blaníkem.
0: Víme a máme to pro vás.
4: Na dálnici D8 na 61. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě, dejte pozor. Na dálnici D5 na 121. kilometru ve směru na Plzeň stojí u krajnice porouchané vozidlo, i tady opatrně. A v Praze na Kbelské na křižovatce s Poděbradskou směrem na dálnici D8 bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je jeden pruh. Počítejte se zdržením.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dejte nám vědět WhatsApp Českého Blaníku k dispozici. Hlasovky posílejte na 720 83 63 07.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůni grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Sobotní vydání deníku Právo je váš průvodce letní dovolenou. Jak zdražily oblíbené destinace, jak se pojistit proti výpadkům letů a na co si dát pozor při výběrech z bankomatů. Číst deník Právo znamená vědět.
8: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Asociace penzijní společností nesouhlasí u penzijního spoření se snížením poplatku za správu. Ten by měl být 0,5%. Nižší poplatky podle prezidenta asociace Radka Muce nepovedou automaticky k vyšším výnosům pro klienty, protože penzijní společnosti pak budou mít méně peněz na poskytování profesionálních služeb. Prezident Petr Pavel přijme zřejmě nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Pavel uvedl, že od něj bude chtít slyšet hlavně jeho priority v nové funkci. Prezident šéf armády jmenuje na návrh vlády a po projednání sněmovním výborem pro obranu Pavel uvedl, že jmenování zdržovat nechce. Po rekordně suchém jaru dorazil do Česka konečně déšť. Srážek se dočkáme i v dalších dnech, kdy se budou za sebou střídat frontální systémy. Přinesou deštivější počasí prakticky obden. Zatím to podle meteorologů vypadá na frontu zítra, v noci ze soboty na neděli a taky v úterý. Letošní jaro bylo nejsušší od roku 1961. Dopravní stavby po celé republice mají zásadní vliv na každodenní život obyvatel města. Třeba v České Lípě otevřeli úsek budoucího obchvatu, který má odlehčit centru od tranzitní dopravy. A víc k tomu říká starostka Jitka Wolfová.
10: Lidé, kteří odjíždějí z průmyslové zóny, tak už to vlastně je moment, kdy mohou navázat na obchvat. A myslím si, že ten nápor přes centrum města, přes všechny ty semafory, kde se vlastně stojí a ten prach v letních měsících i hluk ty lidi vlastně obtěžuje, tak si myslím, že tohle se hodně sníží.
9: Obchvat můžou využít i řidiči jedoucí směrem z Prahy na Děčín. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Martin.
0: Jsem tu, hezké ráno přeji.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 8 hodin k tomu 4 minuty, za chvíli Kateřina Marie Tichá Plamen, také Jiří Štědroň, Matador, jedna písnička na vaše přání a tohle už je GAM, protože to nevzdám. Jsou 4 minuty po 8 a já přeji hezké dobré ráno.

0: Jiří Štědroň tady u nás na Blaníku. Na Českém Blaníku je připravená písnička na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Milý Český Blaníku, tuhle písničku pro Martinku, prosím, písničku Karla Gotta, text téhle písně jsem psal já. A text je jasný, lásko, miluji tě, a to na pořád, tvůj Martin.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: Tady je tedy Karel Gott na vaše přání, za chvíli to budou Václav Neckář nebo Dalibor Janda.

0: Dalibor Janda a písnička Kdej jsi, a vy posloucháte stále České ráno na Českém Blaníku. Dobré stávání, anebo teď už pohodový den vám přeje Martin. S tím stáváním, to byste byli teda na tom hodně dobře, kdybyste třeba do práce stávali až 8:30, i když všechno je možné. Všechno je možné také u nás, protože další pohodové písničky připraveny. Bude tu Michal David a písnička Třetí galaxie, anebo Schody od skupiny Kabát. Potom se přihlásí meteorolog Šimon Kolář a prozradí, jaký ten dnešní den bude. A bude celkem krásný. To už mohu naznačit teď, tak buďte s námi a poslouchejte české písničky, které máte rádi. Ať se daří.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
6: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
9: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz
1: Český Blaník.
10: Český Blaník.

lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se

0: Skupina Kabáta, písnička Schody, posloucháte rádio Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: 8 hodin 630 minut, hezké ráno do Českého hydrometeorologického ústavu. Tam je Šimon Kolář. Šimone, dobrý den, jak je v Česku?
2: Dobré ráno, aktuálně máme skoro jasnou až polojasnou oblohu, ale na východě Moravy a ve Slezsku se vyskytuje oblačná až zatažená obloha a vyskytuje se i občasný déšť. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 7 stupni Celsia, ale ve Slezsku je teplej kolem 12 stupňů Celsia.
0: To je tedy dnešní ráno, jak to bude přes den?
2: Zbytek dne přinese polojasnou až jasnou oblohu, zejména ráno na východě s doznívajícím deštěm. Odpoledne se v Čechách od západu postupně zatáhne a k večeru se v západní polovině Čech místy vyskytne déšť, výjimečně i zabouří. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni Celsia, ale na západě Čech bude chladněji kolem 21 stupni Celsia.
0: Tak Šimone, moc krát díky, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: České ráno.
3: Na Českém Blaníku.
0: Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě. A za chvíli taky jedna slovenská, Meky Žbirka a 22 dní. Já vám přeji hezké ráno a dobrý poslech dál.
4: Za oknem tma a na stěně kříž.

0: Miroslav Žbirka, 22 dní, Rádio Český Blaník a za minutu 8:45. Ve Zlíně včera proběhl závěrečný gala večer filmového festivalu pro děti a mládež a Zlatý střevíček za celoživotní přínos dostal pan Petr Kostka a došlo také na jeho první pohádku.
1: Nejraději člověk vzpomíná na ty začátky. To znamená, úplně první pohádku, kterou jsem dělal, byla Princezna Pampeliška. A to byl černobílý film. To byla doba, kdy prales se točil tak, že do ateliéru přivezli tři smrčky a my jsme všelijak obcházeli, aby to vypadalo, že je to les. Byla to klasická pohádka a vzpomínám na ní nesmírně rád.
0: Petr Kostka, to je prostě legenda a my gratulujeme k tomuto ocenění a zpátky k těm českým písničkám, které máte rádi. Za chvíli málo kdo ví, na tu se těším, od Hanky Zagorové, dále třeba Činasky nebo Věrka Martinová, Jan Kaniza a Poslední relí. A potom se těší kolegyně Veronika Rážová, bude s vámi mezi 9. a 13. Užijte si dopoledne a odpoledne s námi.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Půjdeme na Sněžku?
9: Já chci hlavně na kolo.
10: A co ta herní krajina?
8: Jo, a taky chceme na Bobovku.
9: Babavku, babavku, babavku.
10: To nemůžem dneska všechno stihnout.
11: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
12: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
13: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
14: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady.
18: Jo,
17: jsou tady.
19: Jsou tady.
17: Řekni to všem!
19: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
17: Jsou ještě tady?
20: Jsou tady.
21: Rádio Český Blaník.

0: láska musíš mi věřit, že to vážně moje nevím poslední.
1: Když se spojí Věra Martinová a úžasný hlas Honzy Kanizy, tak z toho vznikne třeba poslední rally. Písnička, která nám právě teď na Českém Blaníku doznívá. A já vám přeju krásné ráno. Co nás čeká a nemine mezi 9. a 10. Tak samozřejmě další české písničky, které máte rádi. Třeba kapela Krištof a jejich Lolita. Taky se dočkáme Katapultů někdy příště. A zaspívá i Petr Rezek. Taky se já osobně těším na Pepína Vaňka, protože ten nám den co den přináší nějaké zajímavosti, rarity, rekordy z Pelhřimovského muzea a já jsem už teď moc zvědavá na to, co si na nás připravil. Do té doby ale ještě stihneme aktuální zprávy a taky počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dnes bude polojasno až jasno. Očekávejte, že tu a tam se může objevit i déšť nebo přehánky. Ojedinělé i bouřka. Teploty budou ale hodně vysoko, 23 až 28 stupňů. Na západě Čech kolem 21, na horách kolem 15.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Zprávy na Českém hlavě. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Petr Pavel dnes přijme Miroslava Hlaváče, který se s největší pravděpodobností stane novým náčelníkem generálního štábu. Prezident šéfa armády jmenuje na návrh vlády a po projednání sněmovním výborem pro obranu. Pavel uvedl, že jmenování nechce zdržovat. Cestování mezi Opavou a Prahou bude zase o něco jednodušší. Už dnes vyjede nový čtvrteční spoj z pražského hlavního nádraží v 16.30 a do stanice Opava Východ dorazí ve 20.01. Jaké další novinky cestující na této trase potěší, prozradí mluvčí Opavy Roman Konečný.
2: Novinkou bude také páteční dopolední spoj z Opavy do Prahy. Vlak Supercity 518 Opavan pojede od 5. června každý pátek v 10.53 ze stanice Opava Východ a do Prahy dorazí ve 14.26.
1: Stávající Opavany jsou totiž hodně vytížené. Ve špičkových termínech je kapacita míst k sezení často vyprodaná. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná veletrh vědy, potrvá do soboty. Nabídne stovku interaktivních expozic a desítky přednášek. Po 10. ho pořádá Akademie věd, která na něm představí novinky ze současného výzkumu. Do programu se zapojí i řada univerzit. Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně odehrají dnes české volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů zápas proti evropskému soupeři. Čeká je čtvrtý tým světového žebříčku Polsko. Zápas začíná právě v těchto chvílích. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: A my otevíráme další hodinu, kterou naplníme českými písničkami, těmi, které máte rádi. Tak já doporučuji, zůstávejte i dál s Českým Blaníkem. Přeju vám krásné dopoledne a taky pohodový, ničím nerušený poslech. Tady už je Petr Rezek. Jsi na Českém Blaníku.
6: Jsi, prostě jsi, rozumíš, nejen snad me asi ví, kudy blíž

0: Soček, to rekord.
1: Na Českém Baníku nám dospívala Pavlína Jíšová písničku Láska je nádech. No a kdo teď zaspívá, to je Pepíno Vaněk. Ten nám z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit přináší jeden dětský a zároveň i hasičský kousek.
2: V muzeu rekordů máme vždycky radost, když se nějaký ten nový výkon povede dětem, anebo když se povede hasičům. A dvojnásobnou radost jsme měli z největší hasičské fontány vytvořené dětmi. V Rádku nad Nisou se sešlo 473 českých a německých dětí ve věku od 3 do 17 let. Byly rozdělené do 34 družstev a vytvořili fontánu, která měla 204 proudů. Každý ten proud byl nasvícený, celkem to bylo 37 LED reflektorů. Během celé té akce 4 kilometry hadic prolétlo zhruba 430 tisíc litrů vody, poháněné celkem 35 stříkačkami. Ty družstva byly rozmístěné na pláži v délce 394 metrů a byla to nádherná taková sugestivní podívaná, když těch skoro 500 dětí stvořilo tu fontánu na motivy dětských písní z pohádek. A byla to krásná přeshraniční spolupráce. My jsme ji velmi rádi zapsali do České knihy rekordů.
1: Pepíno, já se vůbec nedivím, zní to krásně, určitě to i vypadalo krásně, vlastně taková dětská křížíková fontána, ovšem oživlá. No, musela to být nádherná podívaná, kdo ví, třeba jednou tenhle rekord budete opakovat a třeba ho ještě trumfnete. Každopádně už se těším na ten příští, zítřejší.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: A teď už pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi. A dáme si i jednu slovenskou. Budeme tu mít Jaroslava Uhlíře se Zdeňkem Svěrákem Elány, anebo Petru Janu, Petra Jandu a písničku Není nám už 17 na Českém Blaníku.

0: Tohle byli pánové Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a jejich slavné dělání. Ať už děláte cokoliv, já doufám, že vám k tomu dělá společnost také Český Blaník a že jí dělat bude. Už za chviličku si dáme další české písničky, které máte rádi, a také se podíváme, čím je dnešek, tedy 4. červen, významný. Do té doby Krištof, Karel Gott anebo Jitka Molavcová.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Rodinný dům v Oskořínku na Nymbursku za 4 450 000. Byt na Pluskáka Praha Staré město za 15 890 000. Byt 3 Pluskáka Praha Bohnice za 7 299 000. Byt 1 plus KK Ostrava Zábřeh za 1 630 000 a byt 3 plus 1 v Habartově za 1 990 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
8: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
9: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byly Kamélie jako Robinson. No a pojďme se podívat, cože to máme dnes za den. Tak dnešek je mimo jiné taky světovým dnem běhu. To znamená, že pokud byste to chtěli oslavit, vemte na sebe tenisky, vyběhněte ideálně někam do zeleně a udělejte něco nejenom v rámci tohoto světového dne, ale taky pro své zdraví. Právě dnes vás bude velká spousta, kdo to udělá. Ale zdaleka to samozřejmě není všechno. Také pojďme připomenout, že dnes má svůj svátek, například Dalibor, ale kdo také slaví, tak to je třeba česká herečka Veronika Jeníková. Té je 62 a americká herečka Angelina Jolie, ta slaví 51 let. Pokud patříte i vy mezi ty, kteří dnes něco oslavují, tak gratulujeme, přejeme vám všechno nejlepší, no a nabízíme možnost nechat si zahrát písničku na přání. Už brzy vám prozradím, jak na to, takže pokud si chcete udělat radost, už teď můžete přemýšlet nad tím, kterou písničkou si tu radost uděláte. Do té doby tu ale zazní ještě spousta českých písniček, které máte rádi. Třeba jedna od Petra Kotvalda a další od Lucie Bílé na Českém Blaníku.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Rádio Český Blaník.
13: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
14: A přichází do mě žít nemocná.
12: Na kterých jsme vyrostli.
13: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
12: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi. To jsou 3 české písničky na jedno společné téma.
12: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
13: 3 ve 3
12: na Českém Blaníku.
13: Rádio. Radio Český Blaník.

Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla úžasná klasika od Valdemara Matušky asi do věží na Českém Blaníku. Odbyla nám 10. hodina, což znamená, že my se podíváme kupředu dál, co nás tady čeká a nemine. U nás na Českém Blaníku hlavně české písničky, které máte rádi. Třeba jedna od Ivety Bartošové.

0: A přijde i Václav Neckář a jeho Mademoiselle Giselle. Už za chvíli tu budou nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme se spolu podívat na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes bude nádherný doslova letní den, až 28 stupňů Celsia naměříme. Většinou bude polojasno až jasno. Tu a tam ale může být i nějaký ten deštík nebo přehánky. Ojediněle bouřka. Očekávejte, že ve vyšších polohách nad 1000 metrů nad mořem bude kolem 15 stupňů. Večer se nám potom ochladí a dočkáme se 15 až 10 stupňů Celsia. No a pokud jste zvědaví, jak se s námi bude hrát počasí dál a jak bude zítra, tak opět o něco chladněji, 16 až 21 stupňů. K tomu oblačná až zatažená obloha s místy deštěm.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení EET. Má začít fungovat od příštího roku. Podle ministryně financí Schillerové bude nový systém jednodušší a nebude tak administrativně náročný. Přidání omamné látky do nápoje má být trestné. Takzvaný drink spiking by se mohl nově stát samostatným trestným činem. Pokračuje politik a lékař Boris Šťastný.
10: My jsme připravili zákon, který v podstatě říká, že kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti člověka, tedy neoprávněně podá návykovou látku a ovlivní jeho psychiku, ovládání nebo rozpoznávací schopnosti, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
9: Návrh rozšíří trestního zákoníku počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví až z 10 lety odnětí svobody. Evropská komise je připravena mírně uvolnit evropská rozpočtová pravidla, aby pomohla zemím EU vyrovnat se s energetickou krizí. Brusel umožní členským státům vynaložit až 0,3% HDP ročně na financování opatření zaměřených na snižování závislosti na fosilních palivech. Na dnešním meetingu Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti. V akci bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Do venkovní sezóny vstoupí tyčkařka Amálie Švábíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník, Iveta Bartošová, Kameloti anebo Jiří Korn. Tak to je taková příjemná náplň následujících minut tady u nás na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník, takhle byla úžasná Iveta Bartošová, Víš, lásko. No a víte, milí posluchači, teď se podíváme do Dobříše. Tamní rokokový zámek totiž láká na řadu novinek. A co konkrétně máme na mysli, o co se jedná, to nám poví ředitel zámku, pan Pavel Krejcárek.
1: Navštěvník může uvidět samozřejmě tu zrevitalizovanou francouzskou zahradu s vodními prvky. Nově tady zasázeno zhruba 1000 habrů, zrekonstruované sochy, je tam to opravdu hodně opraveného. A v té oranžerii to hlavní samozřejmě uvidí obnovenou iluzivní malbu. Je to opravdu dílo, na které jsme se připravovali mnoho let.
0: Tak to vypadá nádherně, tak držíme palce, ať hodně návštěvníků přichází a hlavně, ať když odcházejí, jsou spokojení a nadšení. Ještě prozradím, že dlouholetá rekonstrukce zámeckého areálu tím nekončí. Od září totiž začne oprava slavné fontány, napájení koní heliových. Tak moc držíme palce, ať to všechno jde hladce jako doposud. A teď už se vrátíme k českým písničkám, které máte rádi a které vás tu čekají v nadcházejících chvílích. Za chviličku už Marta Kubišová, Pavel Novák, ale ještě předtím úžasná píseň od Miraje, Anděl na Českém Blaníku.

0: Tak to byla krásná písnička Dobrodružství s Bohem Panem od Marty Kubišové na Českém Blaníku. Musím říct, že mám radost z toho, že je to jenom pár hodin, co Marta Kubišová, respektive facebookový profil téhle úžasné zpěvačky, přesdílel náš českoblanický příspěvek. Takže pokud se chcete podívat, jak jsme vzpomínali na jednu světovou písničku v českém podání, tedy v podání Marty Kubišové, mrkněte na to taky, ať už na Facebooku Marty Kubišové, a nebo u nás na našem Facebooku a nebo Instagramu. Najdete nás tam jako Český Blaník. A my si dáme další české písničky, co říkáte? Třeba Pavel Bobek, Martin Maxa a nebo Václav Neckář. Tak ti všichni vás budou bavit v následujících minutách.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: Zveme vás na Národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Český Blaník.
16: Český Blaník.

0: jsou to skoro 3 roky, co i Barbara Haščáková, která zpívá s MC Erikem tuhle úžasnou písničku, je andělem a pozoruje z nás z hvězdného nebe. No a my se podíváme, co nás to čeká dál. Tak kromě dalších českých písniček taky nabízím tu možnost, abyste si svou oblíbenou vybrali vy. Tedy písnička na přání to bude už zanedlouho a vy už teď o ní můžete psát na 720 836 307. Pište tedy, kterou byste rádi slyšeli, komu ji pošlete, klidně k tomu přidejte nějaký vzkaz a pokud se vám nechce psát a máte WhatsAppovou aplikaci, tak nám můžete nahrát hlasovku a já sakum prásku vaši hlasovku vezmu a pustím do vysílání. Tak co říkáte, kterou variantu využijete tentokrát? Moc se těším, číslo 720 836 307 je tu pro vás.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
5: Počkej, v čí pr...
4: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
5: To zní hustě. Kde to je?
6: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
7: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
8: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
9: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
9: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
10: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
12: Senkor.
13: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
14: Český Blaník.

0: Tak schválně, kdy naposledy se vám podařilo jen tak lehnout si na záda, dát ruce za hlavu, číst si, pohodičku užívat. Tak já doufám, že pokud si říkáte, že třeba dlouho se vám to nepoštěstilo, že jste knížku neotevřeli ani nepamatujete, máte to podobně jako já, tak já doufám, že se to změní a že s nástupem teplých dnů a příjemných víkendů budete mít prostoru na takovéto kratochvíle víc a víc. No a doufám, že dál budete mít i čas na poslech Českého blaníku, protože tady pro vás chystáme další české písničky, které máte rádi. Třeba jednu od Karla Gotta. Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem, když je... Těšit se můžete i na Marka Ztraceného, tak se nezlob.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělil se s tebou na...
0: A bude to i Xindl X a jeho Popelka.
2: Popel a hrách a hry.
0: Jedna z písniček v příští hodině, ale zatím stále ještě zůstává překvapením, protože ta bude jen a jen na vás. Číslo 728-36307 je tu každý den hned několikrát k dispozici pro vaše písničková přání. Tak si napište o tu svou oblíbenou.
3: Počasí na Českém blaníku.
0: Tak si říkám, jak si s námi to počasí hraje. Jeden den je léto, další den spíš podzim. No a dnes to vyšlo zrovna na to léto. Naměříme totiž až 28 stupňů Celsia. Očekávejte, že večer se nám ale ochladí na 15 až 10 a zítra vystoupá rtuť teploměru jen v maximech ke 24 stupňům Celsia, a to pouze na severovýchodě země. Na většině území 16 až 21, na horách kolem 12 a zase nám bude zítra pršet. Takže deštníky sebou. No a teď už pojďme mrknout na to, co nás tu čeká dál. Tak kromě českých písniček už za chvíli nejnovější zprávy.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
7: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
8: Na Českém blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí na bezmála 50 300 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3 800 korun více. Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb je na spadnutí. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh. Jak na EET 2.0 nahlíží lidé, ví mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
10: Dvě třetiny Čechů a Češek podporují opětovné zavedení EET a více než polovina lidí považuje její zrušení v roce 2022 za chybu. Data jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
9: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž poctivých podnikatelů. Slavnostní večeří lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes začíná summit věnovaný plánovanému rozšíření evropského bloku o 6 států regionu. Na zasedání Česko zastoupí premiér Babiš. Západní Balkán zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou horu, Kosovo, Severní Makedonii a Srbsko. Čeští fotbalisté odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. Trenér Koubek plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na šampionátu. Hraje se v noci na zítřek, zápas začne 2 hodiny po půlnoci našeho času. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: přeju vám krásné dopoledne. Já, Veronika Rážová, a budu s vámi další hodinu, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi. Za chvíli Michal Tučný, Karel Gott a nebo kapela Olympic. Osmý den, tak hezký poslech.

0: přináší písničku na přání.
1: Na Českém Blaníku pokračujeme dál v rytmu českých písniček a tentokrát to bude ve vaší režii. Napsal nám Kamil, že prosí o písničku pro Věrku, mají dnes druhé výročí lásky a prosil by o písničku od kapely Brutus První polibek. Tak já si myslím, že není lepšího výběru. Tady je Brutus a přeju vám krásné výročí a ještě mnoho takových.
0: Písnička na přání. Na

0: Na českém Blaníku Marek Ztracený, písnička Tak se nezlobnou. Já si myslím, že naopak ten, kdo se vydá 7.8. tohoto roku na Letenskou pláň, tak se rozhodně zlobit nebude. A to proto, že Marek Ztracený tam chystá zatím tu svou nejpropracovanější, největší, nejlepší, prostě nejbáječnější show, jakou byste si vůbec dovedli představit. Když se mrknete na sociální sítě Marka Ztraceného, tak taky uvidíte takový nástřel toho, jak by to mohlo vypadat. No a Marek Ztracený by rád, aby zkrátka trhnul rekord, aby na té Letenské pláni bylo zatím nejvíc lidí. Takže pokud patříte mezi jeho příznivce, pokud ho máte rádi, nebo pokud máte zkrátka dobře rádi jeho písničky, určitě buďte 7.8. na Letenské pláni. Vstupenky jsou stále v předprodeji, jejich ještě do skmání, takže pokud nemáte tu svou, tak si myslím, že byste neměli příliš dlouho otálet, protože čas neskutečně letí. Za chviličku další české písničky, které máte rádi, dáme si kapelu Krištof, Xindla X anebo Janu Kratochvílovou.
1: Radio Český Blaník.

seber si to sama. Seber si to sama.

sama. U sebe nasi to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.

0: Posloucháte Český Blaník a dobře děláte, protože nejenom, že si můžete už za chviličku vychutnat další české písničky, které máte rádi, ale teď vám můžu prozradit i to, co možná už víte nebo tušíte, a to, že české písničky si můžete vychutnat i naživo. No a pokud si říkáte, kde, no tak přece na letních koncertech Rádia Blaník. 11 míst po celé České republice to bude, tedy napříč Českou republikou budou jezdit další hvězdy, které znáte právě i z našeho vysílání. Těšit se můžete na kapelu Slza, taky na Olgu Lounovou, dále na Vojtu Nedvěda. No a pokud třeba máte rádi i Jakuba Smolíka, i ten bude na několika koncertech přítomen. A to zdaleka není všechno. Mrkněte se určitě na web radioblaník.cz, kde se dozvíte víc, kde se taky dozvíte termíny a přesná místa. Já jenom prozradím, že se startuje v Havířově 12.6. a pak už to pofrčí do Mažlice, Pelhřimov, Mariánské Lázně, Chomutov. Očekávejte koncerty i v Napajedlech, Tišnově, Prostějově, v Pardubicích, v Čáslavi a v Prachaticích. No a ještě bych ráda podotkla, že kromě toho, že tam budou ty hvězdy, o kterých jsem mluvila, dále třeba i Janek Ledecký, Petr Kolář a spousta dalších, tak tyto koncerty jsou vám k dispozici zcela zdarma. Takže můžete mít báječný zážitek a vlastně, dá se říct, stačí vám jenom dojít na to místo konání. Tak užijte si to, pokud vyrazíte, no a užívejte i tady u nás na Českém Blaníku. Už za chviličku David Koller nebo Lucka Vondráčková.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Český Blaník.
10: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
11: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
9: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: Bitwie o Karlów Most. Bitwie o Karlów Most. Bitwie o Karlów Most. Bitwie o Karlów Most.
1: Michal Prokop, Framus 5 a bitva o Karlův most na Českém Vlaníku. 12. hodina nám odbyla a já už tu pro vás chystám další české písničky, které máte rádi a které vám budu servírovat hnedka popolední. Dáme si kabáty. Bude tu jejich Bára. Přijde i Maruška Rotrová.
2: To jsi nosil plnou náruč a ster.
1: A dáme si taky kapelu Argema. Prohrát není žádná hamba.
3: Prohrát není žádná hamba. Konec, to jen kytka zvadla, když vláze svý.
1: Tak jak slyšíte, hudební nadílka to bude velice pestráno a nebude to zdaleka všechno. Za chviličku taky zprávy a ještě předtím mrkněme se na počasí.
4: Počasí na Českém Blaníku.
1: Tak sice už dávno tu nemáme duben, ale troufám si říct, že to, co teď v těchto dnech prožíváme, je skoro takové aprílové počasí. Střídá se nám déšť a letní teploty, tak dnes to vyšlo zrovna na to léto, protože místy naměříme až 28 stupňů. Večer se nám ale ochladí na 15 až 10 a zítra se ochladí během celého dne. Očekávejte většinou 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě země 24. Bude oblačno, zataženo déšť, přehánky, takže deštník určitě sebou.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
8: Zprávy na Českém Vlaníku.
9: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Maximální cena benzínu dnes opět klesla, a to na 1,40 korun a 8,90 haléřů za litr. Cenový strop u nafty naopak mírně vzrostl na 39 korun a 1,50 haléřů za litr. Výdejny potravinové pomoci budou v Česku fungovat nejméně do konce roku 2028. Jejich kapacita se rozšíří do dalších 50 měst. Na konferenci o výsledcích původně tříletého projektu České federace potravinových bank to řekl její předseda Aleš Slavíček. Dopravní stavby po celé republice mají zásadní vliv na každodenní život obyvatel měst. Třeba v České Lípě otevřeli úsek budoucího obchvatu, který má odlehčit centru od tranzitní dopravy. Více říká starostka Jitka Wolfová.
10: Lidé, kteří odjíždějí z průmyslové zóny, tak už to vlastně je moment, kdy mohou navázat na obchvat. A myslím si, že ten nápor přes centrum města, přes všechny ty semafory, kde se vlastně stojí a ten prach v letních měsících i hluk ty lidi vlastně obtěžuje, tak si myslím, že tohle se hodně sníží.
9: Obchvat mohou využít i řidiči, kteří jedou směrem od Prahy na Děčín. Basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74. V sérii na 4 vítězné zápasy se tak ujali vedení 2-0. Série bude pokračovat v neděli a v pondělí na palubovce Pardubic. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
1: Ladíte Český Blaník a dobře děláte. Krátce po 12. hodině je s vámi Veronika Rážová. Za chviličku tu budou i Kabáti, Hana Hegerová a nebo Slza. Holomráz. Tak hezký poslech.

0: Rádio Český Blaník.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

měl svůj vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budí se písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialy, mám vanu plnou fialy.

Bára a kabáti na českém Blaníku, tak schválně, co pak děláte v neděli 7.6.? Pokud ještě nemáte program a ideálně, pokud máte děti, tak pro vás mám lákavou pozvánku. Pozvat bych vás chtěla na dětský den s vodními záchranáři, který se uskuteční od 13 hodin na koupališti Lido v Mariánských Lázních. Můžete se těšit na ukázky práce záchranářů, taky techniky integrovaného záchranného systému, záchranu tonoucího, vodácké aktivity, ale i bohatý doprovodný program pro děti. Zkrátka a dobře, dozvíte se tam, jak se bezpečně vydat na vodu a jak se v pořádku z té vody taky vrátit. Co je skvělé, tak to je nejenom fakt, že Rádio Blaník bude u toho, ale také, že vstup je zdarma a celá akce se potáhne až do 18. hodiny. Takže o zábavu bude postaráno jak pro děti, tak pro dospělé. Moc si to užijte. No a zůstaňte nám nakloněni i takhle na vlnách českého Blaníku, protože už za chviličku vás tady čeká Maruška Rotrová, Petr Spálený, ale ještě předtím Dalibor Janda. Oheň, voda a taky vítr. Okay.

0: Tak to byla Maruška Rotrová. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, tak já doufám, že letos to s těma kytkama nebude tak zlé. I když se střídá mráz a teplo poměrně dlouho, tak věřím, že toho příliš nezmrzlo. Co je ale zcela jisté a kde to žije a kde se tomu daří, tak to jsou naše sociální sítě. Já bych doporučila, abyste se mrkli na Český Blaník, protože právě dnes tam přibyla oblíbená zpěvačka Miluška Voborníková. A pokud byste chtěli třeba se teďka ještě než tam kouknete zamyslet nad tím, kterou světovou písničku přespívala do češtiny, tak schválně, zkuste se nejdřív zamyslet a pak tam mrkněte a dozvíte se správnou odpověď. Možná, že budete překvapení. Do té doby si ale dáme další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Za chvilku Dan Landa, Martina Pártlová a nebo Argema.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já tě hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babavku, babavku, babavku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
11: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
12: Jú, mami! 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
14: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
15: Bauhaus, když se to má podařit.
16: Český Blaník.
17: Český Blaník.

poslouchala, co říkáš, a věty, co plynou, tak se přemlouvám, abych ti věřila, že nejsem jedna z mnoha, že jsem jedinou, tak se přemlouvám, abych ti věřila.

0: klasika, doslova, tak se jmenuje totiž písnička od Elánu, která nám dohrává na Českém Vlaníku. A vy už možná slyšíte Michala Krusberského, který se tu pousmává.
1: No já si tady tančím, hele.
0: Ano, je to pravda, můžu dosvědčit. No, my jsme si zrovna před chviličkou povídali, jak je skvělé, že my, kteří jsme byli na tom konopišti, tak vlastně stále tím žijeme, jak to bylo skvělé, jak to bylo báječné, jak se tam všichni posluchači bavili, jak ti interpreti, kterých tam bylo 10, jak si to taky užívali v té báječné atmosféře. No a tahle atmosféra bude přenesená už teď o víkendu na vlny klasického Rádia Blaník, je to tak?
1: Je to tak, tam budeme vzpomínat právě, co se událo před tím týdnem, takže tam uvidíte rozhovory, písničky.
0: Uslyšíte.
1: No a možná na sociálních sítích ji uvidíte.
0: To je pravda. Zkrátka úplně to nejlepší, co se na konopišti událo, si nenechte ujít. Aha, nebo pokud jste tam byli a chtěli byste si to připomenout, tak to pro vás bude taková milá rekapitulace. Takže už tento víkend na klasickém Rádiu Blaník to všechno můžete prožít znovu, anebo poprvé. No a co můžete prožívat tady s mým kolegou Michalem Krusberským, no tak hlavně odpoledne plné českých písniček, které máte rádi. Budeme tu mít i písničku dne, písničku na přání a taky rekord od Pepína Vanka. A to zdaleka není všechno. Tak si na to počkejte, užívejte si to a já se na vás budu těšit zase zítra. A pozor, zítra odpoledne.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Tři ve tři.
18: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
17: Tři ve tři.
18: Na Českém Blaníku.
17: Český Blaník.
18: To je Blaníček.

0: Tak tohle bylo víno a samozřejmě kapela Činasky minutu po 13. hodině a dál už se o vás bude starat Michal Krusberský a nabídnu za malý okamžik třeba kapelu Olympic.
1: Ty sazi dávno byla tráva.
0: Taky bude Turbo krásným dívkám.
1: Krásným dívkám.
0: A ještě Karel Gott, stokrát chválím čas.
1: Stokrát chválím čas.
0: A budou i další české písničky, které máte rádi.
2: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
3: Amadeus.
2: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

0: Českém Blaníku.
1: Zítřejší den, zítřejší pátek bude, přátelé, zpočátku zatažený. Ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku čekáme občasný déšť. Odpoledne od západu potom proměnlivá oblačnost a večer už mají srážky ustávat. Zítřejší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni a na východě do 23. Na horách pak naměříme maximálně 12 stupňů. Teď další zprávy, Jakuba Bělak.
2: Na Českém Blaníku.
3: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Meziroční tempo inflace tak zpomalilo z dubnových 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu statistického úřadu. Opět zlevnily potraviny a nealko, naopak nejvýrazněji zdražily služby. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná veletrh vědy, potrvá do soboty. Nabídne stovku interaktivních expozic a desítky přednášek. Po desáté ho pořádá Akademie věd, která na něm představí novinky ze současného výzkumu. Do programu se zapojí i řada univerzit. Stavební ruch na cestách je v plném proudu. V Jihlavě začnou o prázdninách práce na hlavním průtahu městem. Jakých ulic se to bude týkat, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
4: Opravy se dotknou ulic Brněnská a Hradební a dále potom Žižkovy ulice od křižovatky s ulicemi Dvořákova a Benešova po křižovatku s Rantířovskou. No a poslední část, která by mohla přesáhnout i mimo prázdniny, zahrnuje Znojemskou ulici od křižovatky s Brtnickou až po okružní křižovatku Ráj.
3: Hotovo má být nejpozději do konce října 2026. Čeští fotbalisté odehrají v New Jersey proti Guatemale generálku na mistrovství světa. Trenér Koubek plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na šampionátu. Hraje se v noci na zítřek. Zápas má výkop 2 hodiny po půlnoci našeho času. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Dobré čtvrteční odpoledne vám taky přeje Michal Krusberský. Už máme 5 minut po 13. Za chvíli prozradím, co nás čeká o prázdninách. A teď Petra Janů.

0: Ano, písnička Vejdem a Michal David, 17 minut po 13 na Českém Blaníku na Konopišti. To byla taková skvělá třešnička na dortu na závěr, kdy nám pořádnou show právě Michal David předvedl. A pokud jste na Konopišti nebyli, nemusíte zoufat, my pro vás chystáme i další koncerty, ty naše letní, a startujeme už příští víkend, a to konkrétně v Havířově 12.6. na náměstí Republiky budeme od 16.30, to všechno vypukne, bude tam Janek Ledecký, Olga Lounová, Petr Kolář a taky samozřejmě naše blanická kapela. A přátelé, co je velmi příjemné, že celá akce je zdarma, takže pokud jste se nedostali na Konopiště, určitě doražte sem. Další termíny najdete na webu radioblanik.cz a já už hraju Jarka Nohavicu.
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: krásným dívkám zaspívali Turbo a my už za chvíli si dáme Petra Kotfalda, taky Karla Gotta a nebo Helenu Vondráčkovou, která stále prodává svůj aeroplán, čili své letadélko. Mě by docela zajímalo, kolik lidí ji odepsalo na ten inzerát, jenom proto, aby se dozvěděli, za kolik to vlastně prodává, protože to nezveřejnila. Každopádně my jsme ji měli na konopišti a předvedla zase skvělou show, tak jsme za to rádi. Za chvíli si ji dáme i s písničkou Neuč slunce hřát.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
6: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
5: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
6: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
5: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Radio Český Blaník.

0: kapela Kex a Človíček dozněl 14 minut před 14 hodinou a já tady mám zase jeden tip na výlet a půjdeme se podívat na hrad a zámek v Bečově nad Teplou, kde jezdíme hlavně kvůli relikviáře svatého Maura, že jo, který tady našli pod podlahou v roce 1985. Ovšem nenašli tam jenom relikviář. Tam bylo ještě dalších 136 lahví vína, šampaňského a koňaku, který tam také ukryli a ta hodnota se teď odhaduje na 100 milionů korun. Z toho 8 historických lahví poslali do Francie, aby je tam odborně zachránili. Vyměnili degradované korky a taky udělali analýzy, která potvrdila, že opravdu v těch lahvích je to, co tam má být a že jsou stále ty vína anebo ty koňaky pitelné. Tak to je rozhodně dobrá zpráva. Tu sbírku plánují také brzy jakože ukazovat, ale nejdřív musí vyrobit speciální expozici za 8,5 milionu korun, takže to nějakou chvilku asi bude trvat. Ta sbírka tam potom bude vystavená v původním biotopu a doplněna novou sbírkou vín z 21. století. Tak škoda, že budeme moci tu sbírku obdivovat jenom za sklem. Myslím, že takové ochutnávky by byly mnohem lepší, ale to by jim tam asi brzy nic nezbylo.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ. Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
12: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: Rádio Český Blaník.

0: Jedna veselá tečka na závěr hodiny, to byli Plavci a taky Evžen Lovec žen. Za chvíli Aleš Brychta, Barák na odstřel. Taky zaspívá Anaka. A do našich uší zamíří i variace na renesanční téma, to znamená Vláďa Myší.
1: Láska je jako bolest z probuzení.
0: A budou i další české písničky, které máte rádi.
2: Tak děti, pojďte domů.
3: Ale my jsme doma tady.
4: A je nám tu dobře.
5: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra bude zataženo, ráno jen v Čechách, ale během dne i na Moravě a ve Slezsku čekáme občasný déšť. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost, tak večeru se to začne protrhávat. Teploty 16 až 21 v průměru, na východě až 23 a na horách do 12 stupňů. Teď další zprávy a Kuba Bělak.
11: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. V Česku vznikla mezirezortní pracovní skupina. Jejím cílem je zvýšit efektivitu kontrol v oblasti nelegálního nakládání s psychoaktivními látkami. Jaké jsou její dosavadní výsledky, řekne mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
12: V rámci koordinovaných kontrol bylo zajištěno téměř 86 tisíc výrobků a 155 kg kratomu. U dalších více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z trhu nebo likvidace. V souvislosti s kontrolní činností byly uzavřeny 3 kamenné provozovny a zablokováno 25 internetových obchodů.
11: Toto uskupení vzniklo kvůli rostoucímu počtu intoxikací kratomem a dalšími nebezpečnými produkty. Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí na bezmála 50 300 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3 800 korun více. Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách. Španělsko čekají policejní manévry. Na bezpečnost papeže Lva 14. bude během jeho návštěvy Španělska, která začíná v sobotu, dohlížet přes 15 tisíc členů národní policie a několik tisíc policistů z dalších sborů. Bude to největší policejní nasazení k zajištění bezpečnosti v novodobé historii země. České volejbalistky po středeční výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes v Nankingu podlehli 0-3. Další duel čeká naše hráčky zítra, kdy se utkají s Belgií. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
13: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.
0: Za chvíli si dáme také jednu vzpomínku na Karla Kryla, ale do té doby tak Smení a Buráky na Michal Krusberský všem přeje pohodové odpoledne.

0: Barák na odstřel a taky Aleš Brychta na Českém Blaníku. A my se teď podíváme do Velkého Chvojna na Ústecku, protože tamní rozmlácený kostel, který byl v roce 1977 dokonce zdemolován, byl totiž inspirací Karlu Krylovi k napsání té slavné písničky Anděl. A teď by se tam mohla objevit nějaká připomínka. Jak se tam Karel Kryl vlastně dostal, to nám ale nejdřív připomene znalec jeho života a díla Pavel Hošek.
1: Jsou to jeho umělecké začátky, on dostal umístěnku do Teplic a tak se ocitl najednou v kraji, který pro něj byl jako pro mladého muže z Moravy úplně nový a fascinující. On vlastně vroucně vypráví o těch letech strávených tady na Ústecku, protože ačkoliv to bylo období přerušené teda povinnou vojenskou službou dvouletou, no tak to byly ty umělecké začátky Karla Kryla, jo. A i ta svébytná atmosféra Ústecka s těmi omšelými domy.
0: Tak už aspoň víme, jak se tam dostal. Každopádně teď na místě toho někdejšího kostela se nachází hřiště mateřské školy. Tak jsem zvědavý, jak to nakonec s tou připomínkou dopadne. My vám jdeme hrát za chvíli Petra Muka i Jirku Korna a nejdřív je tady Anna K. Údolí včel. Michal přeje dobré odpoledne.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Milý jsi, do mých snů však tiše vcházíš jako říjen. Denně vchází.

0: Láska, ta nebezpečná věc, jak zpíval Petr Muk, a to opravdu někdy být může, co si budem povídat. Tak a přátelé, dneska slaví také rozhledna na Velkém Blaníku. Ano, zdravíme i tam. Oficiálně byla zpřístupněna právě před 85 lety. Tak za chvíli od nás k vám i na Velký Blaník poputuje Katapult anebo Marta Athena Elefteriadu.
1: Český Blaník.

0: Do toho rušného čtvrtečního dne nám trošku klidu dodala Jana Kiršner. Pokoj v duši právě teď na Českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď už Pepíno Vaněk s dalším rekordem, tentokrát trošičku dětským.
2: V Muzeu rekordů máme vždycky radost, když se nějaký ten nový výkon povede dětem, anebo když se povede hasičům. A dvojnásobnou radost jsme měli z největší hasičské fontány vytvořené dětmi. V Rádku nad Nisou se sešlo 473 českých a německých dětí ve věku od 3 do 17 let. Byly rozdělené do 34 družstev a vytvořili fontánu, která měla 204 proudů. Každý ten proud byl nasvícený, celkem to bylo 37 LED reflektorů. Během celé té akce 4 kilometry hadic prolétlo zhruba 430 tisíc litrů vody, poháněné celkem 35 stříkačkami. Ty družstva byly rozmístěné na pláži v délce 394 metrů a byla to nádherná taková sugestivní podívaná, když těch skoro 500 dětí stvořilo tu fontánu na motivy dětských písní z pohádek. A byla to krásná přeshraniční spolupráce. My jsme ji velmi rádi zapsali do České knihy rekordů.
0: No, byl to krásný výkon a rozhodně krásná podívaná. A tu další si dáme zase zítra.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
12: Český Blaník.

0: Hurikán Dalibora Jandy doznívá ve 14.59 a my si hned po 15. hodině dáme Michala Penka. Taky dorazí Helena Vondráčková. A poslechneme si i kapelu Jelen všude zdejší. Na Českém Blaníku budeme dál hrát české písničky, které máte rádi.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylavil, CZ.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín
4: Ninja Park.
3: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
3: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
4: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra nás konečně čeká pátek a podle meteorologů bude zatažený ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku čekáme občasný déšť. Odpoledne od západu už proměnlivá oblačnost, tak večeru se mají srážky protrhávat. Teploty 16 až 21 na východě do 23 stupňů a na horách maximálně do 12 stupňů Celsia. Co se dál děje doma i ve světě, to zase pro změnový Dominik Šmaus.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Poslanci na státní vyznamenání nominovali 131 lidí. Mezi návrhy na ocenění je například ex-prezident Miloš Zeman, spisovatel Milan Kundera nebo fotbalista Patrik Šik. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi Petru Pavlovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Cestování mezi kraji v Česku se postupně zjednodušuje. Středočeský a jihočeský kraj propojí dopravní systémy PIT a IDESKA, takže cestující budou moci využívat společné jízdné. Co dalšího to přinese, výmluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
8: Jednak na sebe budou autobusy i vlaky mnohem lépe navazovat. Zároveň s tím dochází k celé řadě změn jízdních řádů na autobusových linkách, hlavně na Boticku a Táborsku. Budou některé linky také přečíslovat.
7: Změny nastanou od července. Maximální cena nafty třetí den v řadě stoupne. Zítra se u ní cenový strop zvýší o 46 haléřů na 39 korun a 97 haléřů za litr. U benzínu naopak mírně klesne, a to o 9 haléřů. Litr budou moci pumpy prodávat na nejvýš za 41,89. Milovníci přírody mohou znovu nahlédnout do života kalousů ušatých. Břeclavští ochránci přírody opět spustili online přenos z hnízdění této sovy, která v budce vyvádí 4 mláďata. Kamera umožňuje sledovat dění ve dne i v noci. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A ještě dodáme přesný čas, 3 minutky po 15. hodině. Zdravíme vás všechny, kteří posloucháte naše dabové vysílání, ať už u vás třeba někde v autě, na zahrádkách, anebo stále ještě v práci. Pro vás tady za chvíli budu mít Marka Ztraceného, bude i Helena Vondráčková, kterou jsem avízoval, a teď taky Michal Penk o bláznech. No a za chvíli nás čekají také 3 ve 3. Tak s námi zůstaňte a mějte dobré odpoledne. To vám všem přeje i teď Michal Kruzberský.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Rozverná modlitba za pátek a taky Marek ztracený, ale pátek už bude zítra.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Teď se naopak podíváme na místa, kde to máme nejraději, kde trávíme čas se svými rodinami a kde se schováváme třeba před celým světem. Podíváme se totiž na naše příbytky, ještě lépe na naše domovy. Ano, dům je to slovíčko, které je dneska tím spojujícím elementem v rámci 3 ve 3. Takže už za malý okamžik Pavel Bobek, můj rodný dům, bude i Hanka Zagorová, náš dům zní smíchem a nemůžeme zapomenout na klasiku Jirky Schellingera Holubí dům. To všechno v nadcházejících minutách na Českém Blaníku.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Na závěr 3 ve 3, Holubí dům a Jirka Schellinger. Za chvíli kapela Jelen, všude zdejší, a bude i Lenka Filipová, ať žije show, a nebo nás roztančí taky Pavel Vítek. A já tu mám jednu zprávu, která nás možná ani neroztančí, možná nás naopak všechny naštve, protože koukám, že průměrná mzda v Česku opět stoupla ve srovnání s minulým prvním čtvrtletím, minulým rokem. To je o 6% a už činí víc jak 50 tisíc korun. A teď si říkáte, kdo to má, že jo? No tak samozřejmě je to průměrná mzda, takže všichni ji nemáme. Někdo má 120 a někdo 20. Pak se to zprůměruje a je to tam. Takže nebudem si stěžovat, raději si budeme hrát české písničky, které máte rádi, už za malý okamžik.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsai a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsai od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
6: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Český Blaník.

co zní z mých strun. Každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plán, vlád s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

tebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: Petr Nač na Českém Blaníku s nohami na stole, mimochodem i video můžete vidět na našich sociálních sítích, na Instagramu a na Facebooku, protože Petra Nadě jsme tady měli ve studiu a právě tuhle písničku si střihl před kamerou. Tak se mrkněte na naše sociální sítě a za chvíli už budeme hrát kapelu Kryštof. A kapela Kryštof dneska také představila svoji úplně zbrusunovou novinku, novou písničku, která bude na připravovaném albu. Jmenuje se Půlnoční hřích a jak říká Richard Krajčo, je to single o touze, která ne vždy musí být naplněna. O snech, které přicházejí těsně před půlnocí, v okamžiku, kdy to staré ještě neodešlo a to nové se teprve rodí. A také o skryté vášni a emocích, které zůstávají pod povrchem. Celá písnička, vůbec celá deska se natáčela v Anglii ve studiu hudebníka Petra Gabriela a je to prý taky znát. Tak se moc těším, až vám tu písničku budeme moci tady zahrát také v našem vysílání. Mimochodem videoklip bude zveřejněn za pár dnů 7. června v 19 hodin a celé album potom vyjde 9. října. Tak kapela Kryštof už za chvíli.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
5: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
7: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
8: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
9: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
10: 3 metři.
9: Na Českém Blaníku.
10: Rádio Český Blaník.

0: Milá Marie Rotrová a také program 105 doznívá těsně před 16. hodinou na Českém Blaníku a po 16. Michal David, obyčejný příběh. Taky si pustíme Michala Hrůzu a písničku pro Emu. No a roztančí nás i Iveta Bartošová. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
2: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
3: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci zve autoklub RAC Sedlčany.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes ještě na mnoha místech vykouklo slunce, ale zítra bude zataženo. Ráno jen v Čechách, ale během dne i na Moravě a ve Slezsku čekáme občasný déšť. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a večer budou srážky ustávat. Teploty 16 až 21 maximálně, na východě naměříme až 23 a na horách tam bude do 12 stupňů Celsia. Dominik Šmaus už je ve studiu, dáme si aktuální zprávy.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Česká reuse centra za 4 roky ušetřila skoro 2600 tun odpadu. Nového majitele díky dobročinným obchodům s různým zbožím či nábytkovým bankám našlo zhruba 1 milion 300 tisíc předmětů. Hnutí STAN představilo návrh na omezení imunity zákonodárců. Podle něj by poslanci a senátoři měli žádat své parlamentní komory o ochranu. Hlasování o vydání či nevydání nemá být automatické. Imunita se podle návrhu také nemá vztahovat na přestupky. Silnice a ulice se v létě často mění kvůli rozsáhlým opravám. V Jihlavě začnou o prázdninách práce na hlavním průtahu městem. Jakých ulic se to dotkne, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
7: Opravy se dotknou ulic Brněnská a Hradební a dále potom Žižkovy ulice od křižovatky s ulicemi Dvořákova a Benešova po křižovatku s Rantířovskou. No a poslední část, která by mohla přesáhnout i mimo prázdniny, zahrnuje Znojemskou ulici od křižovatky s Brtnickou až po okružní křižovatku Rá.
6: Hotovo má být nejpozději do konce října. 4letý chlapec vypadl v noci z okna bytového domu v Havířově. Utrpěl vážná vnitřní poranění. Letecká záchranka zajistila jeho transport do dětského traumatologického centra v Ostravě. Okolnostmi pádu se zabývá i policie. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minutky po 16. hodině, samozběry jahod už se rozběhly. Pokud jste si cestou z práce koupili taky košíček s čerstvými jahodami, tak doma hezky propláchnout a udělat si něco dobrého, třeba koktejl, anebo takovou tu klasickou bublaninu. Já vám už za chvíli nabídnu třeba písničku dnešního dne a hezké povídání k ní. A kromě toho Michal Hrůza, Petr Novák a teď taky Michal David. Obyčejný příběh. Michal Krusberský je s vámi, zdravíme do práce, na cesty, na zahrádky i tam, kde nás prostě momentálně ladíte. Chodí.

0: textař, který píše písničky pro své kolegy a kolegyně, momentálně nabídl jednu písničku pro Emu. 16 hodin 13 minut a vy posloucháte Český Blaník.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: Za okamžik už se rozezní Petr Kolář, Ještě že tě lásko mám, písnička, která zazněla v sobotu i na Konopišti, ale jak vlastně vznikla, Petře?
2: Tam je to o tom, že já jsem chodil docela často nahrávat jako ke Karlovi Svobodovi do studia a do Evan různý věci, sbory, a tak pomáhal jsem a mě to samozřejmě bavilo, protože to pro mě byla obrovská zkušenost. A jeden den mi taky Karel zavolal, jestli bych nechtěl přijet, bylo to nějak v noci, což on taky byl sova, takže pracoval v noci. A zavolal mi, jestli bych nechtěl přijet naspívat něco, tak jsem samozřejmě dorazil. No a byla to písnička právě Ještě tě lásko mám. Tak jsem to jako zkusil, pak jsem se zeptal, jako pro koho to je, nebo co to je, a říkal, no, to je písnička, která zazní v Lucerně a to, že to pro svou ženu a tak. Já říkám, no, ale to by bylo dobrý, kdyby se jako zpíval ty, že jo. No. A on říká, no, ale víš, jak já to mám s tím zpěvem a to, moc mi to jako nejde. No, tak jsem říkal, dobrý, no. Tak jsme to vlastně takhle na první jako udělali, a že z toho bude takovýhle obrovský hit, to jsem opravdu netušil, ale tady vidíte, že třeba být v pravý čas na pravém místě a připravený, takže takhle to bylo.
0: No, velmi jednoduše. A hit to rozhodně je už spoustu let.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Čerstvý tatínek Miraj Navrátil s celou kapelou, i přesto všechno jsme doposlouchali v 16.25. Přátelé, za chvíli další české písničky, které máte rádi. Těšit se můžete třeba na Petra Spáleného.
2: Já se k tobě dívko nehodím.
1: A taky si dáme Janka Ledeckého. Mimochodem, Janek Ledecký taky bude vystupovat na našich letních koncertech. Pokud byste chtěli vidět, kde přesně, koukněte na webovky radioblaník.cz.
3: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
6: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
12: Počkej, v čí pr...
11: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
12: To zní hustě. Kde to je?
13: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
15: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
19: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte pro Emzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
4: Český Blaník.
8: Český Blaník.

0: Mekky Žbirka a také Marika Gombitová, která se normálně na veřejnosti moc neukazuje, ale díky slovenské show Let's Dance, což je naše Star Dance, udělala výjimku a přišla se podívat na finále a vypadala prý báječně. Tolik k Marice Gombitové a písničce Nespálme to krásné v nás, a protože máme 16 hodin a 43 minut k tomu, tak je nejvyšší čas připomenout, že i dneska si budeme hrát na přání písničku podle vás, tak klidně si ji objednávejte na našem telefonu, respektive pošlete buď SMSku, anebo nahrajte hlasovku přes WhatsApp a odesílejte vaše vzkazy a vaše přání na číslo 720 83 63 07. V příští hodince už vybereme jednu podle vás. No ale za chvíli to jsem ještě vybíral já, budou Mandraže a taky Iveta Bartošová s písničkou PS.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
3: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín
5: Ninja Park!
4: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
4: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
5: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
8: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Rádio Český Blaník.

0: věčná. Jsi moja věčná, půvabná slečná.
1: Tomáš Klus s písničkou Do nebe a já vás zdravím třeba i na cesty, protože velké problémy mohou být ještě v tuto chvíli na D2 před Brnem, kde se dneska odpoledne staly rovnou dvě dopravní nehody, dokonce tam i hořelo auto, takže pokud se teprve ty kolony rozjíždějí, tak přejeme pevné nervy. A za chvíli vám zahrajeme třeba Standu Hloška a Krejčího. Také se zahřejeme se Svařákem od Harleje. A ještě bude Karel Gott, Léta prázdnin. Svět byl fajn, svět byl náš. A budou i další české písničky, které máte rádi.
2: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
5: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
1: Ano, dnes jsme si ještě užívali sluníčka, ale zítra se nám zase zatáhne a čekáme také dešťové přehánky. Respektive ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku bude občasný déšť, odpoledne od západu promenlivá oblačnost a večer už budou srážky ustávat. Zítřejší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni, na východě maximálně 23 a na horách do 12 stupňů. Dominik Šmaus a další aktuální zprávy teď před námi.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Intoxikací psychoaktivními látkami, jako je kratom, dlouhodobě přibývá. V nemocnicích každoročně končí stovky lidí, často jde o děti a mladistvé. Vláda v reakci zřídila novou meziresortní pracovní skupinu a ta už po 4 týdnech přinesla konkrétní výsledky. Víc prozradí mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
10: V rámci koordinovaných kontrol bylo zajištěno téměř 86 tisíc výrobků a 155 kg kratomu. U dalších více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z trhu nebo likvidace. V souvislosti s kontrolní činností byly uzavřeny 3 kamenné provozovny a zablokováno 25 internetových obchodů.
9: Právě internetový prodej je jedním z největších rizik. Budoucí šéf armády Miroslav Hlaváč dnes prezidentovi představil své priority. Patří mezi ně třeba dokončení těžké brigády. Po setkání řekl, že ho Petr Pavel podpořil. Termín jmenování mu ale zatím nezdělil. Nejzazší datum převzetí funkce připadá na 30. června, respektive 1. července. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Chtějí upozornit na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Čeští fotbalisté nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Půjde o jejich poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. Utkání má výkop ve 2 ráno našeho času. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
1: A za chvíli budeme taky hrát na přání, takže si klidně ještě písničku stále můžete objednat a já vám mezi tím hraju Lékořici. Tady je Vašek Neckář a Michal Zdravý.

0: Tak tohle je Bára Basiková, o které teď můžete skouknout i nový časosběrný dokument, který o ní natočila Helena Třeštíková. Mimo jiné na webových stránkách Báry Basikové je k dispozici.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Hezké odpoledne, Michale, zahrajte nám do práce, protože dnes se to strašně vleče, napsala nám Dáša a chce zároveň pozdravit také kolegy Milana, Vlaďku a Jardu. Přátelé, ať vám to rychle uteče, do Jihlavy posíláme Xindla X a přejeme dobré odpoledne.
1: Písnička na přání. Na

0: No pravda, není to úplně aktuální, ale proč ne? Svařák a Harley, teď nějakých 35 minut před 18. hodinou. Dobré odpoledne vám všem, doufám, že si taky dáváte něco výborného k snědku, k pití, samozřejmě to je důležité. A my vám k tomu všemu nabídneme za chvíli také slibovaného Karla Gotta, Budovy Činasky nebo Petra Janů, nejvyšší bod nad Nížinou. To nás čeká za malý okamžik.
1: Ahoj, tady Vašek Nojtbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Český blaník.
14: To je blaníček.

0: Míři Halekal, co jsem dělal, jak jsem žil. No, já doufám, že dobře žijete, ať máte na co vzpomínat, že jo? A my se teď podíváme do Zlína, kde včera proběhl závěrečný gala večer filmového festivalu pro děti a mládež a zlatý střevíček za celoživotní přínos dostal také herec Petr Kostka. No a museli jsme se zeptat na jeho první pohádku.
1: Nejraději člověk vzpomíná na ty začátky. To znamená, úplně první pohádku, kterou jsem dělal, byla Princezna Pampeliška. A to byl černobílý film. To byla doba, kdy prales se točil tak, že do ateliéru přivezli tři smrčky a my jsme všelijak obcházeli, aby to vypadalo, že je to les. Byla to klasická pohádka a vzpomínám na ní nesmírně rád.
0: To se vůbec nedivíme. Herec Petr Kostka je prostě legenda a my moc gratulujeme k ocenění. Za chvíli vám ostatním taky hrajeme. Bude Michal Tučný i Lucka Vondráčková.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostanete do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
10: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
11: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
13: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
14: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
15: Rádio Český Blaník.

0: No, nejenom v tom Fáru, ale třeba i na zahrádkách máte páru pořádnou jako kolega Vlastík, tak Michal Tučný je za námi, ale před námi po 18. hodině pohodička od Kabátu. Taky si dáme společný duet Lenky Filipové a Karla Zicha. A ještě Maruška Rotrová Doma. Prostě české písničky, které máte rádi, a v těch budeme pokračovat i po té 18. hodině.
1: Viesku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší páteční den bude zatažený ráno jen v Čechách, ale během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku přijdou dešťové přehánky. Odpoledne od západu už jen promedlivá oblačnost a večer budou srážky ustávat. Zítřejší teploty 16 až 21 stupňů, na východě až 23 a na horách maximálně do 12. No a protože je tady 18. hodina, tak s posledními odpoledními zprávami je tady Dominik Šmaus.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Sněmovna hlasovala o nominantech na státní vyznamenání. Poslanci na udělení ocenění navrhli třeba ex-prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu nebo fotbalistu Patrika Šika. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi Petru Pavlovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Česko dál odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu, který vstoupí v platnost 12. června. České informační systémy ale budou připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Večer na Pražském hradě, letní vzduch a světla reflektorů. Chystá se další ročník letních shakespeareovských slavností, tentokrát i s premiérou komedie Omylů. Pokračuje reportér Radek Barkman.
10: Hezký den. Pražský hrad i letos ožije letními shakespeareovskými slavnostmi. Středobodem by měla být především premiéra komedie Omylů, která zahrnuje silné herecké obsazení. Pod širým nebem by se tu měli předvést Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková nebo Jakub Kohák. Slavnosti potrvají od 24. června do 5. září a nabídnou celkem 14 Shakespeareových her. Inscenace ale zavítají také na Hlubokou, do Litomyšle a nebo na Loket. Z Pražského hradu Radek Barkman.
9: Lezec Adam Ondra na světovém poháru v Praze zvládl kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové 24 postoupil z 12. místa. Do nedělního programu se na štvanici dostali i Tereza Širůčková a Michaela Smetanová. Ze zprávy to všechno, hezký večer.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 2 minuty po 18. hodině, čtvrteční večer v plném proudu, zítra už je pátek, přátelé, to zvládneme. Teď se s vámi taky loučí Michal Krusberský, tak si užijte dál večer s českými písničkami. Já se na vás budu výjimečně těšit už v 9 dopoledne.

10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát? Tvoje tvář.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
3: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
4: Český Blaník.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
0: Awarashar!
2: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
3: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
4: Rádio Český Blaník.
5: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
4: Ty nejhezčí, které znáte.
5: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
4: i dobré zprávy. Český Blaník.

0: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
1: Potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
2: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
3: Amadeus.
2: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Housebrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

tebou jsem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob.

Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Tak děti, pojďte domů.
1: Ale my jsme doma tady.
2: A je nám tu dobře.
3: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
4: 每一件漂亮的T恤, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息 和银行卡号.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
7: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl,

když bys okem jednou řík, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší, to už jim nikdo nepoví.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná, že ten

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlaní.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina, krásná a nevděčná,

doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
1: 3 ve 3.
0: Každý všední den krátce po 15. hodině.
1: 3 ve 3
0: na Českém Blaníku.

strefti v číhoch klínách. Nikdo má pletky rád, já reči sklidici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

0: kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na českém Blaníku.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

si mít jiný žár. Můj Dylan peče housky a málo mě má rád. On očíčka má úzký a věčně chtěl by spát.

0: Radio Český Blaník.
1: Dnes ráno, když bylo půl

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo sám, pířka vaší je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Tři ve tři.
1: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
0: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
1: Tři ve tři.
0: Na Českém Blaníku. Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.

0: Biochiský blaník.
1: Cestou, necestou,

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Baník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat i za 20 let.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Český Blaník.

0: Tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Písničky, které dobře znáte.
5: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
4: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
5: Český Blaník. V digitální síti DAB
4: i na webu radioblaník.cz. Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
6: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
4: Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátek.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?